Evangelia. Stikrát byl se něček dýka. Hned to dvář, hned to dvář.